Duša moja chváľ, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chváľ. Duša moja chváľ, duša moja spievaj. On je hoden...

duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. Lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvál ho.

Pane, hodem všetkých chvál. Duša moja chvál. Duša moja chvál. Duša moja spieva. Pane, hodem všetkých chvál. Duša moja chvál. Duša moja chvál. Duša moja spieva. Pane, hodem všetkých chvál. Duša moja chvál. Duša moja chvál. Duša moja spieva. Pane, hodem všetkých chvál.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

mi život zmenil si za svetý. Už nemusím sa budúcnosti báť, už záleží mi na tom, aby každý stretol sa

duše má. Vzpomínám na to a duši vylévám k tomu, jak jsem se s chválou v srdci brával k Božímu domu. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou v jeho jménu. Promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit v sevření, zármutkem sklíčen? Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?

mu své spáse, on je můj Bůh. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní dušema. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh, jemu své spáse.

tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila.

od trůnu se ozvalo: chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.